0: Príjemné dobré ráno z Rádia Slovensko. O 10 minút bude pol 8. Tak mnohí si ju pamätáme ako šialene smutnú princeznu, držiteľku ceny Thálie Helenu Vondráčkovú za celoživotné majstrovstvo v populárnej hudbe získala túto cenu. A kde ju mala na dlhý čas až do apríla tohto roka uskladnenú alebo umiestnenú? No, väčšinu z vás potrapila odpoveď. Tak bolo to v múzeu alebo na povale?
1: V múzeu v Košicích, kde je vlastne výstava už celý rok, teď bude končit. A všech mých ocenění spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým, dá se říct, s životem.
2: No a táto soška teda byla umístěna v Košickém muzeu spolu s jej dalšími predmetmi, byla tam skoro rok a za správný tip posíláme rozprávkovou knihu Za siedmými horami, která je spojená s rodinným festivalom Za siedmými horami, který bude počas prvých dvoch júlových víkendov, tak tu posielame Pavlovi Pražienkovi. Gratulujeme.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Louis Tomlinson a Sunflowers.
1: Rádio Slovensko.
2: Gradskí zamestnanci, ktorí pracujú v sektore gastronómie a cestovného ruchu, vstúpili do veľkého 24-hodinového štrajku. Na začiatku dovolenkovej sezóny ide o rozhodujúci krok odborových zväzov, ktoré požadujú vyššie mzdy aj lepšie pracovné podmienky. Situáciu v Grécku priblíži naša spolupracovnička v Atenách Soňa Dorňáková Stamu, ktorú už máme na linke. Dobrý deň.
3: Krásny deň za ten.
2: Dobrý deň, teda ako sa zatiaľ dotkol dnešný štrajk života v Grécku? Samozrejme nielen tých obyvateľov, ale aj turistov.
3: Řekla bych, že minimálne, přestože dnes proběhly dopoledne různé protestní demonstrace, jak v Aténách, v Soluni, ale také v turistických destinacích Chania, Ioannina, Zákynthos nebo Kos, tak odboráři to brali spíše informativně. To znamená, že ty protesty byly spíš symbolické, třeba v přístavech nebo na letištích šlo jim o to, aby nejen Řekové, ale i turisté se dozvěděli o těch problémech, které tady v této oblasti jsou.
0: A čo sú tie hlavné dôvody, pre ktoré sa dnes v Grécku štrajkuje? My sme spomínali v úvode lepšie pracovné podmienky. Čo to vlastne v praxi znamená?
3: No tak hlavně je to extrémně dlouhá doba práce, která vadí odborářům, která je minimálně, je za to málo peněz, jak oni uvádějí údajně, tedy je to až jenom 5 euro na hodinu, přestože tedy turistický ruch, cestovní ruch je jedním z hlavních pilířů řecké ekonomiky. Oni uvádějí, že pracují až 15 hodin denně a že nemají ani soboty, neděle na odpočinek a také by chtěli, aby právě v tomto oboru turistického ruchu ti, co tam pracují, tak dostávali například podporu v nezaměstnanosti těch 6 měsíců, který nepracují, a nejen 3 měsíce. A to, jak uvádějí, třeba také hlavní důvod toho hromadného odchodu pracovníků. Ono je také potřeba poznamenat, že v cestovním ruchu chybí na 80 tisíc zaměstnanců, není to jenom letošní problém, ale i loňský například chybí pokojští, kuchaři, číšníci a odboráři právě upozorňují na to, že když budou málo placení, tak nikdo nový do tohoto oboru nepřijde a bude ten problém stále velký.
2: Aké jsou očekávania? Odboráři by mohli tímto štrajkom něco dosáhnout?
3: Tak pravděpodobně v této turistické letošní sezóně zřejmě ne, protože už ta turistická sezóna se rozbíhá, takže zřejmě si myslí, že to bude do budoucna, že by jim vláda mohla přilepšit na příští rok. Určitě proto také vyšli dnes do těch ulic, aby bojovali za lepší podmínky v budoucnosti.
0: Za ten informovala Soňa Dorňáková Stamu.
1: Rádio Slovensko.